0: Ty snaž se ptal, že jsem se ten viděl a zále...
1: That's careful.
2: Urban FM 103.5.